Aj znanosti dženca při snědaní ráno zvěstšili, zo treba če zasoraz novou šalku, abo za susodku snano i širjanu dárik. K národninám potom mám ideju za vás dojít šesitola. Raz do Huska, tam jsou menuce dženca, ač do večera šestších ještě hornčelské viki a zavěstše na dynže, če tam tu abo tamnu paličku. A jeli mač loš na kino, a to nic nije nutska, žoli, ale vonka po tuhom nebjom potom doječe si tola do čorneho komca. Tam je sezona kina po tuhom nebjom hišče ponje sređa nutska, tak rec popodnju na poštyrioch pokazaja film Flow, a večer dživečih maja za vas potom dženca epizodu Star Wars po takim kino pod hovim nebjom čornim komcu, tež dženca s viacorimi filmami, poladajče rade na homepage krabatu homena.

0: Dženca, před 25 letami to bie 9. augusta 2001. Započa so prvni šulski džen Krušicach turbulentne. Dokež dobieše srečna šula Vubižič, so nový piatoletnik nebie dovolil. A da započa so krušanski šulski zbiežk. Ilegálne vúvučovanie nových šulerio piatoletnika přes pensionirovaných vúčerio v pázokách zakazaní šuli. Starši a šulerio cöva ves učovaše rebelion. A nadobo, medie po cöve nímskej vo kruščan zbiežku rozpraviachu. Najvážnejší cíl tutu šulu zďažeč. To so na koncu šlachčivo nie. Što je potekým zvostavo? Zatým je Monika Gerdesová sledživa.
1: Je naš cio šulerio falovachu leče 2001 k žadanej minimálnej ličbe za nové piatoletnik. Serbske srečne šule jako jednočarove, to bie přizvolene, ale trebachu 20 šulerio. Krosčicach bie ich 17. Rebelojo žadachu si vúzače. Starši sú skoržili a pred sudnistvom přirali. Voni vostachu rozsudženi. Přehodžani od krošťanského vosadného fararia Klemenca Rehoria si starši a ich džeči zastup do šule vunuzovachu. Po prvním šulským dňu potom šednie, štyrite dženie duo. A šednie do spočatka vúčby demonstrovaše stá Serbov a ich podpirario před šulu. Kujšte ranie. Přetož serbske šule sú trebne za zďaženie reče. A spichovanie serbščiny je sakskej vústavie zakotvene. Po faktickým zrišteniu zbiežka, dženca, 25 let pozdišo, što si nekotci vopetovario lietuše je bičture radia zadkule mysla, što je Serbam přiušim ze zbiežka zvostavo.
2: Uto, češko. Sprina si jak moda bua, nemůžu si tak na to dopojnč. Ja pa vím, že to šetce zase týma týma bu, no, za šetce zase sobotom ryči.
3: A konsekvence abo v uskutki je to žane milo?
4: Ljudje šo emocionalne zaujša, ale tak si ja musu, když je našelake vice zladio, še srpskoš nastupa šustvo, hej, to je šo kus, buďe odvisno od domacnost šo. Od s tema sem to ta šetce samsne vostavo, to se nije vode zminio.
3: Što je nam to pčinisvo, nam Serbam za šule?
5: Also moje osobinske menine je skoro ničo nic. Ja sem to menina, to je jara čepi na se srpstvo, tež na vyšej šuli, aber tež na gymnaziju. Moj nuč tam tež kodži, ha tak, a ja celé spravne pa moj nuč, Serbce reče, čo ja Češko, a ja pravim na jednom serbskom gymnáziu, ja poprav nerozumím, kde ste ľudia tam Serbce nereča.
6: Zbiežky o to v úskutku, že sa jen to Serbstvo, našu rič, bolo uvedomil. To je pýtne na tých mladých svojbách, že oni žila, maja jac vedomia, hač my teda našim času. Že jen tiež chce vojovať to a tam nežeržeť, za dobiš vojovat, za dobiš tvoje meneno prajč.
7: Popravom, bo ja prajva, jo najprej važno bo, za znamenča zakvadna šula ve Krušicach vostane.
1: A kak ste ze šulerskými ličbami mjestem? Ralbice napšikvat. Zajšvých cioch šulskih letach je tam piatem letniku bylo 18. Potom 15 a zaso 18 šulerio. A tute riadunje buchu dovolene. Pola základných šulu sme ja novým šulským leče Krusčice najmenej nováčkou 15. Drbíme sa tuž zaso přichoda boječ falovacích džečidla? Nie. Vo zaureniu šulu nichtu nereči. To ste tež plánie šulskeje syče budyského vokresa hač do leta 2001 cíceči tak. Von je na internetnej stronie vokresa vozjevene. S konkrétnymi šulerskými ličbami aktuálne plus prognóza 5 let dopredka za každú šulu jednotlivie. Napríklad reka dokumente zimajo za základnú šulu Krusčice.
8: Ve vúsledku evaluácie zviesčaso, že je dále obstače serbskej základnej šule Jurikeška Krusčice doodobne vieste. Minimálne vúmenenia po paragrafe 4a Sakského šulského zákonia so vopkečbujo riadovania za škýt a zakovanie pravo serbského ľuda sredžodobne a dôvodobne spielnia.
1: Tole tež koordinátor za serbské šule krajnym zaredže za šulu a kubvanie Lazub Seman Paulik vopkruča.
9: Až do 2010 môže so po aktuálnym stave a plánovaniu šulské syče rec, so su šir serbske šule najprej raz stabilne šulerami zastarane. Tež mała šula, kaž Krušice, oni so vso reči, tam je to tež tak, so najebač snadnih ličbo samo išče nad ranicu pojibujemo, tak so najprej mo žane strahy neroža.
1: Ale kak doho, vopravdže ladajo na menje porodu. Nowy plan szulskiej syczy jeszcze 5 lat dalej nie jest jeszcze wyszł. Przedsudka serbskiego szulskiego towarstwa Katarina Jokowa mimo toho na dalszą starość skiedzipnia.
10: Proszę na wiedzę, kiedy się staje kilka maczanych rycznych szularów, albo szularów ze dobrymi znajomościami serbczyny mamy na wszelakich szulach.
1: Minjene sú te šule, kde sú mačonorečné a dzieci si šo pomerne dobrý serbštinu z romadných riadoniach menšine, ale so romadže s tamnými vúčuja. Zopšavahuje rečná skupina cí, ktorýž dzieci hakle šuli serbsce vúknu bez serbskorečnej okoline doma.
10: Vosobite vúžadanie máme na zakvane šuli v Radvoru. Je celé jednoho tak, že nemáme v Radvoru jac viele mačonorečné dzieci. Jenoš jenu snadnu ličbu, sú dječi, ki serbčinu odpistovane sem huknu. Tu malo dječi docpia rečne nivo, rečna skupina 2. A tak, te búža danie v zakvani šoli dječi v serbčine kúpať hišče väčšie.
1: Tak podobne je na serbskej zakvadnej a na serbskej vyššej šoli Budyšinie. Šuže tam je pedagogický koncept 2+ vo sebe vážne. Vúvučovanie všelakých riečných skupin

0: 25 let po krščanskim šulskim zbižku. Tedy džiše o to, zobuchu serbske šulske stenišča zasadnje vorožene. Zromadne vůvučovanje po koncepče 2+, je praktisce jako konsekvenca nastalo. Dokaž hevák bychu bůzitiš druže šulerio fálovali a dalše šule vorožene byli. Naše aktuálne prognózy přichodne 5 let nastupajú sú veľa lepšie a po šulskej syči budyského okresa sú stenišťa zaručené. Ale jeli hišče raz dále do predka ládame, hišče nie je prognóza budyského okresa 10 let do predka vozjevená, na ní so dživa. Jednu sumarisku ličbu pak tola hižo médiám posredkovachu a poješť serbským rozvosu konc júlia 26 rekaše.
1: Ličba šulerjov na poušitku ne vukuvacích šulach v Sakske hač do šulského leta 2040-2041 kietro votebira. Kaj zdjela Sakske krajiny statistický zariad v Kamencu, ličo v tým času v budyským okresu z hač do 25% menej šulerjov.
0: Reka to snano zo ličby šulerjov potom snano ani jace za jeničku riadu nju nedosahaja. Takým pádže myslí serbske

0: Ročme so ešte raz myslach do leta 2010, ke kroščanskému šulskému zbyšky. Dženstniša direktorka Serbskeje vyššeje šule Radvo a s dobom županka Kamenskeje domovinskeje župy Michał Hornik Diana Vočerjová so dopomina.
1: Za mě byše to jen jara hýbičivý čas. Jsem byla rune v překodže od živina jako studentka do živina jako moda mač, manželská a vůčoka. Překody, kde jsou mě vězo vůžadali a ponašíš o tomu ten kroščan zběžk, za mě ty smír dávat se. Takže je to tangdírovalo moje povanské živině, to je tangdírovalo moje přemyslování o mojím byču ve sábstve, ve Vůžice, potom povanu, kotež je jara kruče zakotvené ve tým sábským.
0: Vona dženca praj, zosuju zběžk a šitute názorněně tedy jara vovlivovali. Bez toho nieby ta byla, kotraž dženca je. A snano su tež kroščanské názorněně Radvorčanam pomali, Zohina kač Krosčicach môžachu voni svoju serbskú vyššiu šulu 4 leta po vonem zbyšku zakovač. Dokež tá vyššie tiež vorožená. Dolahina kač Krosčicach, kdež dobiachu starší sami pred súdnictvom skoržič a podležachu, je Radvorju gmejna vec do ruky zaua a vodale v obstače šule pred súdnictvom vojovala. A tiež hevák by Radvorský boj vo šulu celé hinejší.
1: Tuňa vizo v Krušticách odpovedal tým šrotným sábstve. No, to je byšie jedna ryze sábska šula, tam je šulský deň odbežal ryze sábsky, to v Radvoju nebe tak. Absolutne nic, tiež nic. Ja som bola v jednej sábskej riadoni a tiež tam byšie te živiny dvojorečné a tak si mňa tiež otrostva. Štojš pa jo tým krušanský spišk, čemu jo vun přinošoval, dokáž jo ta pan dojšo tým spišky 2005 v Radvoju, co som ja byla ježo, mena ale bude přijotvána, što sú te příčiny, do što sú mysle byli v krušanským spišku a potom som ja to přenesla na tým spišk 2005 v Radvoju. Jen jo bolo také sprajne přijotvane a dvobaj spiška je svoni vobliuje a moje rozsude v Radvoju v dženca jako šuska vednica. To je ma celé spravne prajč a tiež moje aktivite a moje rozmove a moje pracovania a moje vojovania.
0: A te najväčšie vojovanie je stajne te vo dobrú serbskú vúčbu. Zoči jedni so dere svoje mačoštine vukmanieja a tamni serbsce dale vuknu. To pak je jenož jedna stronka šulského 2+ modela.
1: 2+, ta napríklad reka, fachu vúčbu tiež dvojoričné, alebo v najlepším páže serbskoričné poskyčiť. V koncepte ste, som môže jen vo plieto, neke na vyššej šuli, hač to 5 predmetov, dvojoričné alebo serbskoričné vúčovač. To reka, zo trémia neke, je môj príklad v staviznách, v tovaršnovede, v biologíze, geografii, trémia vúčorov, ktorý sú tiež v sábskej reči kompetentná. Když ja tu personál nemám, potom nemôžu ja tam žiadnu fachovú vúčbu dvojoričná alebo mačonoričná poskyčiť. Pon vieso, tu veľký koncept všimán mojej šule, jo, zo ta pošitkovná reč, jo, no, alzo povítanie, šidne vuprajená, kaj je synče so, vočinče knihu, alebo dajkneš to tom, Dobí môj personál moč, čo je načom nemskoričná, alebo sábskoričná, ale je na voprodita sábskoričná, dvojoričná, vúčba s tým neho data.
0: Tule rečíme vo jednom vúčeriu riadoni. Dvaj vúčeri samsni riadoni, kaž to team teaching za rozdielne rečný skupinie tiež predvidži, je mestem absolútne iluzoriske.
1: Tun koncept sti, ale tun koncept so dobi přesadit. Za to trebište ľudí, za to trebište personál. Když ty tun personál nemáš a nedostaneš, pon tun koncept vizo má svoje svaboště, also vůlke svaboště.
0: Runie tohle je so takrec jako vůzkutk krščanského zběžka Radvorju staršiska iniciativa založiva, kotraž atraktivne serbskorečne poskytky experiment kampusa organizuje. Najšelakoriše dživaničky.
1: A celé jasné, jo, v té komunikáciu, v tých cúvech vúžadaniach a rozestajnách, kde sú tie posledné leta bežili, so mnohým uvedomivo, so maja so vútvorič v Rakvorskej vokonine sábskoričné rume, tie zvonka šule. A nieký je to také spravená jedna vúmena, jedna celé samozrozumnivá vúmena, pravidvône, samozetkamo, v šelakorých konsteláciách.
0: Na koncu. kotre rezumé zčenje wona jako direktorka Radworskeje wyššeje šule 25 let po kruščanskim zbyšku.
1: Also na kóždy pád by si ja přała, so mu tym ideáli jeno sapsko šulstva so dale blížimo, so my zhromadne na jenom postronku čanku, zhromadne ja minu, no jen doby si to šetce zase vúvojovať, ale so tu tún boj vúvojovania vistých vícu nejo šetce tajký češký, tajký vúžadáce, tajký čas rúbiace. To je ono, što si ja přijú.
0: Kroščanský šulský zbyšk nie je svoj zamier tedy docpil. Ja nukrekne potom, jednu bitvu sme přirali, ale nic cvo vojnu. A džemes tuti je poražki s pozbinjenej vohu. Može džencniši domovinski predsoda tutomu v Ukrajinju hišče přivosovač.
2: Temu přivosuje. Ja sem ti z mojim předkadnikom Janom Nukom Hustovo o tem rečal a smo izpitovali tež v usledič, što su netkole te voprođite v okomiki bili, džiš sme mi snane jako Serbia zrištili. Što je špak sme mi tam zdobili, je Serbia vojuja vo svoju reč. Ona nie je nam šojena. A když si my to uvidujeme, potom máme my tež tu možnosť za to zhromadno rozsude tvoriť. Tam je každý žádané. Každý jednotlivc, každý aktor, každý politika, každý staršický dom, ale rune tak tiež každý vúčer, ktorýž nie je jenož vúčer, ale ktorýž je kúvor srbského ľudu. A tu je tam moja namova, že bychme do příchoda v obchodze, hromadže stokonili jeden púč, ktorýž je příchoda hodne a kotrž zmožný nám tiež v oprodu našu reč najlepšie zdržať.

Moj ljubi profet Jeremija bješe vurjadna postava v židovskih staviznach. On bješe 600 let do Kristusa v Jeruzaleme žive, Judeja ze svojim vonnym miestom bje tede małe kráľestvo, kotrehož vopstače bješe silne vorožene. Z Vukoda mieriachu so babylonsce mocnario na kraj a chcuchu se jund počísneč. Židovsce kráľojo nádžiachu so na to, zopšinže pomoc ze zapada, z egyptovskeje. Viera do Boha bješe zmiešana z vieru do Baala, orientalského Boha pfudnosče, štojš bješe ze spodživnými nešvarnými rituálemi zjazane. V tutim krízovom času predovaše Jeremia nebojazne Bože svovo. Znata je jeho mocná namova: O krajo, krajo, krajo, posluchaj na svovo kneza. Jednoho dňa dosta Jeremia od Boha spodživný nádok. V knize profeta Jeremie čítame na 19. stavie: Knez praj profete Jeremii, dži, a kup se liniane karan pola homčarja, a dži s nekotrimi staršimi ľuda a ze staršimi miešnikov, a dži von do doa Ben Hinom, kiš je pred črpovými rotami, a predoj tam svova, kotrež tebi praju. Profet Boži nadavk spelni. S karanom v ruce a převodžene od mieščanských a nábožných predstejčerjov džieše Jeremia pred mieščanské rota. Tam sošice zestupachu. Jeremia dosta Božu inspiráciu čisne kamen na zemiu. Tak so črope s tamnými črpami zmiešachu a pozbine svoj vus, tak praj knes. Kajž bude homčarjove sudobie rozvamane, tak so nemôže so zaso cive byč, tak cú ja rozvamač ľud a miesto. Ze svojom a skutkom vieščeše Jeremia dobyče babylonijských vojskov nad Jeruzalemom a připovedži zničenie miesta a templa jako Bože kvostanie. Tute poselstvo so přitomným nespodobaše, a tež ve kráľovským palastče nic. Tola Jeremijove svova so spelnichu. Katastrofa, na kotru žiča na dňu Tiša B'Av hač do dženstnišeho spominaja, přinže ve lieče 506 a 80 do Kristusa. Tede čeneše vojsko babylonského krála Nebukadnezarja před Jeruzalem. Vojace tvariachu nasyp vokovo miesta a nepřepuščichu ani ľudži, ani tvore. Skončne vúderi v Jeruzaleme vulky vod. Po viacorých nadbiehach so miesto zdobe. Vojace spalichu židovský tempel a šitke keže. Kráľovská svojba so odsadži a z vulkého džela zabi. Väčšina vobydlerjov deportovaše so do Babylona. Karan bie rozbite do 1000 dželu. Vieščenie Jeremie bieše dopelnené. Profet sam bie zničenie Jeruzalema preživiu. Jemu so dovolí zo smie ve miestče vostač, bo nezakončí svoje profetiske skutkovanie, ale tute meješe netko, celé hinajší raz. Tým, když biechu do Babylona zavlečení, písaše reálny list, ve kotrom šich namoveše, zobuchu se tam domy tvarili, zárode založili a dieči pvodžili. Pytajče teho miesta liepše, a modlče so za ňa, ich napominaše. To bych už svoja trošta a pozbudženia, nic si žo tverde v obskoržbe.
Tede wieszcze Jeremia tež, zo wotzam k niebu nowy zjask ze swoim ludom. Štož so po lietstotkach s Jezusom Kristom tež spelni. Što činže na náš kraj? Punže šo tak dalek až dotal? Abo miria so tež na nimsku katastrofe? My se tajke nešto nepšejeme. My so za katastrofami nežedžime. Ale nemožne ničo neje. Lud a kraj ste so votvo bročivoj vod Boha, dovira do njeho spaduje. Vira, nádžia a ľubosť mało pváča. Po bohatých lietach pšindú suche a kude. Reja vokovo zvotého čeleča nepunže viečne tak dále. Nic individuálne deremieče je cíl človeských staviznou, ale zromadne živenie po Božím svoje. A tohodla je dere za nás, dus svršíme Bože poselstvo. O krajo, krajo, krajo, posluchaj na svojho knieza. Amen.

Modlíme sa. Všeomocný kniže, nebeský vodca, tebi sa ďakujeme, že si nám přes liet desatky mír dal a si nás tak bohače obdaril se zemskými darami, tebe prosíme, škytaj nás a zvarnuj nás před vojnou a katastrofami, spošť zamovitým ve našim kraju múdrosť a zamovitosť, zo môže ja pravé rozsude za náš kraj tvorič. Daj nám, zo tvoje slovo rade svršime, po ním živí sme a zo nárabnosťe a hordosťe vzdáme. Smíl sa tež nad tými, koci si sami pomáč nemôža, nad kormi a zbrašenými, vo to prosíme, přes Jezusa Krista, tvojeho syna. Amen. Požanuj a škytaj vás, všeomocne a smilne Boh, Vodc a Syn a Sviaty Duch.

Spešali sme nábožné vysovanie ze superintendentom na Rumínku Janom Malinkom. Miestom je bydl na jedni a po příšodnom spíve chceme gratulovať.

Postrube, du nitko do noje weski, tam je štvort Filip Schiemann svoje 26. narodnine vosvičiu. Vesne zromadženstvo k tomu vútrobne gratuluje a přije narodninari všitko dobre, potekim týždenca ešte raz. Gratulácia do noje weski k 26. Filipa Schiemanna.

0: Tysac Rianoch Hanko, spiewa Susanna Klimschitz, hajt dajke Tysac Rianoch Hanko, wula damys na no tešu cizasona, přichodni staci Zatkula Beach-Ture. Serbska dekanatna modzina je, pak tež lica zromadne popuču, a ona prosi na wulit, a s tym sme při přichodnej teme wulit budže nedzielu 13. septembra. Planowane je z busom do Sprjovjo, to je nimse Sprej, pola Hamora jeć, gdzieś je zromadne nyszpo, tam w cyrkwi, potom zromadne čomikuja z Čelna do Nového Miesta při Sprejvi, a zajímce, kečbu maja jenoš išče hač do jucišeho kvile so přizivič, a to, že cele jednore online menujce pod www.posol.de tam namakače odpovedny link. A tež naša modžina, kaž prajne Zatkula Beach, so přijotuje na rejane zromadny čas.
1: Zatkula. Pozniny Kilea so ke konci posledni tydžin so boze započne a s tym je tež naša beachvolleybulová tura 2026 skoro nimo. Pretač se v vulkim finalu Miločicach zarajeme, dojedžeme se išče do Rožanta na 9. a s dobom poslednju staciju letušeje ture. Šlips a mura, to je moto. Večora potekim, kajž přeco nedželsku drastu upakovač, když do Rožanta putnikuječe. Pod napo 6. moža so mústva přizevič a 6. so preniara zavizda. Zatkula so na vás veseli.
2: Zatkula.
3: Nic zavič.
4: Jutce večo.
0: A ja tak, zvostane mi jenoš prajeć juce vele vesela, a dženca přeju vam najprede raz išče s pomožnu Arianu vočastvjacu nedjelu. Z budušina so dženca rozžunuje zromadne z Veroniku Kalinučsini, Bettina Venderotova.

0: Vítešo na Dolnosaský program. Hujo Diana Šicová při mikrofóne. Lube postro postelom do Budišina našim gornosarskim kolegam v MDR a hožo net dali v Dolnosarbštine. Ale celé vormirje smega ve feriovem casu a dovol božo teke naša gvona tema žinca. Kto má svojo drogovanie hešči všet sobu, dostaňo s naš hešči ideju. A ktož jo južo sledk, se rád dopomína. My sme dostali ved přísluchárju Lube Postros dovolá z Turkojskie, ten, co my vám rád dali daš. A potom uvežome vás ženca do Chorvatskie. Drogovanie přes tradicionálnu muziku toho obľubovaného dovolového cíla stojí na programie. Do toho slyšíme v našej Kukojskej Kukavovu, kak ugleda v Gornej Vúžice v Lešojskom casu. Mauký spoiler južo přeražijo. Tam graju z velikeju zagoritosču v skoro kuštese beachvolleyball. A ho u nás v Dolnej Vúžice? Tam vapaju nento šuži kokota, to se vie. Ale žinca o tom nebužo u nás to grono. My sme stvotk viacor za vás podľabili v nabite pony kluboni serskego doma. Pla vedvojenju noveje ustajence v serskem domje. Tam pokazajú serske motive, ja za drugim vet kokota. Povestči mám net za vás, dovolovú muziku a naša zvierica séria za žiši pokšacujo. Rietni až z čopedla.
1: Raz, dva, tři. Žižík radiu. Žižík radiu. Ojo vaš, Žižec Sebastro. Vecarskego programa.
0: Hopši, že váš zvierice feriove postro, ľube Žiží. Viele dyrda kojstvo sme ten týždeň už svišali s kokoškami, myškami a s vesebným psom. Žinca svišišo vet celé húpe luštných naupov.
2: Olimpiada zvieretu.

No, znaupjeceju olimpiadu jo prétne tyžeň naše jezvěrecie série mimo. Ale teke ve přidúcem tyženju potakem juž vet víčego, že dalej s našimi zvěretami. Svyšeme vet nešetniju přijašelovu kokot a kocka. Až to chyle, že cim vám hešti rednu neželulu bežiši.

0: Snaž sčo v gonosarskim rozkvosu Vabenje za zadkula beach-túru svišali. To je volejbalový turnír v gonosarskich sach. O tom, co tej nam Fabian Kaulfürst a Jan Rieda žen za ulicu vaš. Ale nepevi, zgodni ošo vrtgrono na to, což jo ve slednem mjasecu vrtvojone vrstavo pla kukojskiju kukavovu.
1: Ty kukojski kukavje.
2: Nuosči a sprete guski zgrnje lužice.
3: Nej, ono se ledma nichten ženi.
2: Lebda nichten, co se ženiš, tak sme i sledne raz kancelej, ale ja by gronil Jan, celo tak nejo, abo?
4: Nie, Fabian, a ten serski pebrač Gido Budarn ma neskerej svej šiškosti s tými felujúcimi svažbariami.
2: Abo ak se grnosarski groni kvasariemi.
3: Ono sú mene kvase, a te sú bole napinace. Do toho si tým jo kúžeci nežle, abo štyri nežle, jen kvas, to jo šo odpovedne odbiežalo, a neke sa ty na jen kvas šiotvieš, a po ňo zase pôdra mesaca, abo dvaj mesaca im mira, a po ňo ty sa zase na ten šiotný kvas šiotvieš.
4: No jo, celo tak zlieto, neskere nejo, ve miestach šakých a teke serských sach sú svajžby a teke ty sú gano na jadne byl.
2: To môžeme net gratulírovať našemu basistoju ved přespelných a žvenio se veženil a veľkým riednu nevestu se zel.
4: A teke gida ako pebrača.
2: Tak jo, a ten jo ešte ulicil Jan Krotký žort.
3: Tak vlastne ako také bieža, to sú riane. A jen staré kročmo je mu praju, tak vlastná ošina má tak vlastne tak svičiť, za ten poriknatný deo nešinče, to še jen druhý raz šinč.
4: Ach, ja sa skúždym porikom vjaselím a žicím im se vie všechno dobre.
2: Rúno gajo také kukovie jadna svajžba byla, gratulácia.
4: Ale viešte co, Fabian, na to, što miestne ve dovolujem casu, viešte išči, před letom vecom smej se rozkranjavej teke ve zvisku ze svajžbami?
2: Mejej, daj mi chvíľku rozmysľovaš. Nejo to bylo nieco teke ve svajžbarskego marka, ve toho nového svajžbarskego marka.
4: Kúžde tyžen penježele viacor na siaských sach zadkula bič túra.
2: A co mi se nažijaš, až skoro zase prvýku se namakajú?
5: To je to přidáno ale šinne, kde sila, že volí vůl nehaja. To šinu na to besadu, to šinu na to zetkane, to šinu na to rád večo. Jen žela potom vidíte upravdu ľudí, když v denej starci, kdy druhý jedu, s kolesom, s opetom autom, da se celé jedného zetkaja. To je nek upravdu tak, že to vylíču. Je krutý termín, pondělí večo, se jenej starci veste, rinne sviči, se volí vůl raja, tam už ještě ľudí šinč.
4: Jogoga, nedej mi představíš nicga.
2: Ten redaktor Grnosarského rádia Beno Šulta.
4: A na tej zadkula beach túrie se živaš, kakú veľkú kvalitu te majú pri tým grašu?
2: Ja by gronil na tom a veľký pežil ten negajšný ceptar športa na sarskom gymnáziume Mirko Korenk, ale teke by gronil to tovaristvo Viktoria ve Vorklecach.
4: A teke tam s tým trenárom a s ceptarom Štěpanom venku, a ty vyžiš napšaudu platie možiny, až te majú veľký lušť na volejbal.
2: A gaž sme rovno pri Vorklecach, vete je sega sme sledný raz tak fajn ulicovali.
4: Ale viešte co, Fabian, ja som ve Votrovie na tej bičturie teke zmakov dviju modiu Serbov, ktorý ste dolnosiarsky pedovi.
2: To som narských, to dodrie jo.
6: Ja sama rád volejbol negrajom, ale ja rada na te graša gledam.
7: A ho zmakáš teke zajímných ľuží a přijašelú.
4: No a si vie, nento ve lešovským casu gamaš také veľa koncertu, napríklad ve mieste, ve budúšenie, ve kultúrnym gumne a také druhé šaké riedne zariadovania.
2: A tam ustupujú šaké mladé umielce, mňa s druhým také Helena a Jan a ja by gronil testy byli gano také při nás u kloštare.
4: Tam jo byla ta noc tých 1000 cvieckov a to jo byla jadna cevo přijazná, vielicná a vesebná atmosféra ve tým gumne a tam sú šaké riedne motivy mili, také na šaké jubileumy a to jo byla napšodu riedna viec.
2: Ja myslím se peznaš, až tam zůžu nesom byl.
4: Jsi ty také ve sociálnych sešach nekaké furta vyžel?
2: Jo, já by groni toga jeho také vysta forma vábenia žincešný žin a tam myslím tebe něco groniš. Ja se vegin jaselím a s jaselím sledujom tu sarsku farárku, ako jo na Instagrame duce.
4: Jo to ta slepjanska?
2: Ta slepjanska farárka Jadwiga Malinkua a ta se nint pracujo, aby mlode Serbe také něco vet viery peznali.
4: A mata tam také něco vesemnego vezjavene?
2: Ja s drugim jedno žognovanie, a s tým mežom je žinca raz kýncíš.
8: Popožanuj a zvarnuj tebe. Porozvič svoje vobličo na tobu a buď tebi nadne. Popozbin svoje vobličo na tebe a daj tebi mir.
1: Ty kukojské kukavie.
2: Nuosči a sprete guzky z grnie lužice.
0: Učobny žijek Jan a Fabian za ten pšek let kukojskiju kukavovu. Za mjasec slyšimy zase vytnyju v našom programie.

0: Z čo v hyšči duce v dovolu? Pön mežošo nam rád vaše doživenia a dodakojstva ulicovaš. To je vjazele a inspirácia za tých, ak sú doma v stali, myslím se. Taký zašist dostaš. Jadnu takú mauku rozpšavu sme dostali přes redakcijský handy. Tu, co my vám rád dali daš.
1: Dobre žijen, ľubše lúže v Vúžice. Biedenkojc familia, jo, v dovolu. Nicka v týdo? Na ulicu pičku. Žoga sme.
2: Sme v tu kojskej a daleko všet.
1: A kak? Sme ho dojšpili?
2: Za letatvo, za pucom a za autom a za šikom.
1: Jo, stori vece sme užívali nicka v týdo. A co je to najkulnejšie bylo?
2: Šik.
1: Šik? Ja som si myslila letatvo. A žonien toho bydlíme?
2: V hotele.
1: V hotelu?
2: V hotelu.
1: Á, to garedne. A jo, veliký alebo malý hotel?
2: Veliký.
1: Jo, Frido, a co cenime hoci vežien popšavom by dovolu?
2: Dobúra, kumáriu, šopu váš.
1: Se júže se súval?
2: Jo.
1: Aha.
2: Také takú ring kruču.
1: Jo. A to se se zvieril? Jo, nie sa se bejal. Na zachopinku, no? Jo, derie. Se se také júž ho pet nudil. Dovede, minim.
2: Ja.
1: A se za to zio brilu?
2: Jo.
1: To ga se vien. A co ješ od cíle žien?
2: Ne,
1: ne, aber ja, grön, te svoa kenš mežoš seski grön, a te kenš nja mežoš seski grön, nimske.
2: Mlinski?
1: Ach, Mlinski, ja, ja, Mlinski, okay.
2: Bananu, pomes, a ketchup, a majo.
1: Ja, to, co šikne žiži ľubujú, nicka, taky kau. A kusti žin krutne až teke lot?
2: Jo, kusti žin.
1: Na, to garitne živienie ho vydobolu, nicka.
2: Jo.
1: Ale sme teke už turkojsku jizu opytali, nicka, Frido? A co se si složilo?
2: Pičku. Něco.
1: Ok. Ale nic šo?
2: Ale lot to bylo.
1: Dlatego je dobrá jíza byla. A, der je. A kaká je ta temperatura u?
2: Kouca.
1: To máš pšao je. Můžeme jenom do půla, nicka?
2: Jo.
1: Nic drugek nemůžeš obětovat.
2: To la šopuáš.
1: Šopuáš, ja, der je, zupa.
2: A do hotela.
1: Ja,
2: tam. A spáš.
1: Ja, spáš, všauje, noce, nicka, máš všauje. Fajn, naja, to je náš dovol, že ho, ne? Obša, že viegin, riedne hotel, a pen mörjo, jo blízko, máš malý park, ešší, a za te starieše, co šo riedne, tam jo také grajka nišo vielike, že šíši mögu také graš. Jo, šupno, ne? Also, ho jo obšal, že šupno wellness.
2: He, nic šupno, nic doma, nic naše krajky.
1: Ja, te sú doma, to da si ja, ale to nie osliesme, ja no krotko. Jo, pen, se nažijame a šupno v dolni Vúžice majú teke taky riedne cas, nicka Frido. Okej, a žicime hyši riedne prozniny, nie, to sú prozniny, ne Frido? Jo. A zase vyženie.
2: A zase vyženie.
0: No, vítejšo sledk u nás doma. Riedne a doživenia pône dovol v Turkojski. Jo miła Bierinkojc familia sme svišali. Učobne žek za tu riednu rozpšavu. A ninto mežome se muzikaliski juž na pšiduce drogovanie nastajíš, ho grajome varazdínsky ban, chorvatsky ľudovy spiu. A do chorvatsky veža nás net pšiduce žil ústjovania. Bir wie

Grajo bywa čušenkapała z austrijskiego miesta Wien. Wena grajo južo wiele let tradicionalnu muziku z kraju krotko zajčnej Europy uspešnje na javišach sveta. V bogatym repertuarie njama jano spive za tamburice, ale teke klapa spivania. A z teju klapovijo muziku cynime dali v našom muzikaliskim drogovanju přes Chorvatsku. V historiskim podpodňovim regionie Dalmacija ustupijo při vysobných gošpoch tak mienovane klapa abo klapove kubki. Nega su to byli jano muskece kubki, kterež su mögali ze svojimi gvosami vysobnú atmosféru tvoriš. Žinca znajome teke ženskece abo mešane klapove kubki. Klapa abo klapova muzika jo ako klasiska a kapela muzika, a k tomu treba švele zvucovania. Spive variiruju vegin ve svoji intonácii, se zahopiju cevo pešichjo a bývaju při spivaniu přeci gvosny a teke uše. Muzika při sucharja rozpalio a mežo mocne zacuša bužiš. Kušte cvonk kubki ma drugu úzokosť gvosa, ve cokonem pak je to jadn cevk. To svišeme ninto ve přiducim spivie kubki klapa omiš.

0: Groni Luciano Batinić kenčio se barlinskemu publikumoju ve komiske operje predstajio, ako sparafučile ve operje Rigoletto. Ve samskem domje su přigledarje ale teke hši dalšnego korvatskego spivarja poznali. Joto Henrik Šimunkovič. Venjo přes vokovo drogi namakao svoju profesiju ako zolove spivar. Venjo studiroval závodové gospodarstvo, jo grau ve muzikovi kupce rock'n'roll a za klasisku muziku neo se popšovim zajmoval. Dlatok pak až porada z muzikaliskeje familie jo hopio ze 26 letami ze zolovim spivanim, a stoko casa spiva uspešnje ve cevem sveše. Kaž njama žetnu rolu v jadne operje, rozvjaselijo publikum s titulami vet Frank Sinatra.
1: And now the end is near, and so I face the final curtain. My friend, I say it clear, I state my case, oh, which I'm certain. I've lived a life that's full, I travel each and every highway and more, much more than this, I did it my way.
0: Našo žincajšne muzikaliske drogovanje přes Chorvatsku zakoncimy s chorvatskim Frankom Sinatrom s Oliverom Dragojevićom. Oliver Dragojević jo zachopił svoju karieru v leše 1961. A z toho casa jo wiele spivo pisał, spival a sam produciroval. V dňogo svišišo tošnint na koncu jadnu rednučku baladu. Ako veliš mě, gabe mě lubovova. Hojo Oliver Dragojević, a jak o ním po chorvatsku, do vidjenja.

To jo było naše neželské ustčevanie v Dolnosaskej Rece. Víče juž sme zase za vás tu. Dybkonie Sega 12 je moja kolegovka Anja Kochoc-Švarcová při mikrofóne. My slyšíme, co má kolektív Vakuum prítk za svoj pešletný jubilej a my pokšacujeme z našeho zvěrecího sériu za žiši. Zašaltujš o potakem teke víče zase vaše rádia v mjazecasu dajo pod rbb-online.de/zorben naše přínosky a povestči k svyšanju a citanju. Ja, Diana Šicová, sin in to rozšoknujom, rednu neželu vam žitzim. Mišo se derje.